0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Radio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr. Do hlavy.

0: Mohl hitmaker romantismu Bedřich Smetanu napsat místo Vltavy třeba Bečvo? Na to jedem hledat odpověď do Týna nad Bečvo, kde je jediný muzeum tohoto skladatela na Moravě. Bedřich Smetanu sem jezdil k nevlastní sestře. Konkrétně toť s rodinou trávil prázdniny v letech 1852 a 1854. Před druhým pobytom bohužel omřela na tuberkulózu jeho dvouletá dcerka Gabriela. Expozice je ve zrekonstruovaném panským pivovaru a je přirozeně zaměřená hlavně na dobu, kterou Smetana v Týno trávil, a když s ohledem na zmíněnou rodinnou tragédiu to nebyl čas úplně šťastný. Možná i proto se sem od drahé návštěvy už nikdy nevrátil. Smetanovo muzeum v Týno nad Bečvou je pravidelně otevřený do konce října, ináč se to dá domluvit.
1: Rádio Hana.

0: Days.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
2: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů. Martin Schneider, opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
3: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
2: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
3: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na Olomouckém

0: stadionu na Lezecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, food trucky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Kohouti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
2: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Haná.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, narušte svůj stereotyp a udělejte o tomto víkendu něco jinak. Býci, u vás to na celé čáře, vyhrává lenošení a sladké nic nedělání. Blíženci, moc nepřemýšlejte, prostě si jen užívejte babí léto. Raci, klidně se vrhněte do nových aktivit. Lvi, procházka na čerstvém vzduchu dokáže hotové divy. Pany, máte spoustu nápadů, ale zatím si je schovejte do šuplíku. Váhy, během volna si už žijete několik neplánovaných setkání. Štíři, pokud si chcete vyčistit hlavu, tak si udělejte menší výšlap. Střelci, mějte se rádi, je to velmi důležité. Kozorozi, natankujte novou energii a nechte svět běžet jen tak. Vodnáři, po celý víkend budete mít úsměv na tváři. A co my ryby, nechceme nic komplikovaného, jenom klid, lásku a jistotu.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Dobré ráno na Hané.
4: Dobré ráno na Hané.
5: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct.

0: Eriku Borousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
1: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

kantry trubky, jeden bupen se vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Co taková nejvyšší hora Jeseníku? Nic proti pradědo, ale víte, kde hledat nejvyšší jesenický vodopád? Dneska jdem k Vysokýma vodopádo, které se jmenuje Vysoký vodopád. Beštrachat si k nima musíte 850 metrů nad moře na horní tok Studeného potoka. Titul nejvyšší vodopád v Jeseníkách si vysloužil proto, že po kaskádách toť padá voda z výšky 28 metrů. Vzhledem ke stáří Jeseníku se dá říct, že ještě onehdá byl okaz vešší. V roku 1880 se totiž koretem prohnala velká voda a původně 45-metrový přepad technologické řečení demontovala a dala mu aktuální podobu. K Vysokýma vodopádům můžete vekročet po červené z červenohorského sedla přes Švýcárno nebo opačně po modré z bělé. Trase si můžete spojit a projít je durch.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
0: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
4: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
0: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
4: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
0: Buďme u toho všetci spolu.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hanám a otázka zní, co pak máte v plánu? Jestli to bude nějaké to lenošeníčko, lenošení, anebo vás babí léto vytáhne na kolo, na výlet, na zahrádku. Je to samozřejmě na vás. S Rádiem Hanám pro vás každopádně během prvního říjnového víkendu máme ten nejlepší hudební výběr. Je tady sobota a co budeme hrát po 7. hodině?
1: Hit za hitem.
0: Bude to třeba Miley Cyrus.

0: Tak se moc těšíme na tu sobotu. Bude to paráda. S Rádiem Hana teď je 6.57.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A je tu vaše pravidelná porce zpráv, pojďme na to. Konec šedých kontejnerů v Litovli, jak píše report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice, nově od října do ní můžeme v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jednání o novém bazénu v Prostějově. Radnice v pondělí projedná výběrko na stavbu krytého bazénu za 750 milionů korun. Návrh na 25-metrový bazén řeší současná koalice naposledy před komunálními volbami. Připomeneme, že o podobě bazénu rozhodovalo na jaře referendum. Jeho podněcovatelé prosazovali 50-metrovou délku, kvůli nízké účasti však bylo hlasování neplatné a vedení města tak pokračuje s 25.
2: Přerov aktuálně.
3: Třídění odpadu podporuje Přerov. Město nabídne obyvatelům zdarma košíky a sáčky na bioodpad. Přerované si mohou vyzvednout jeden větratelný košík a dvě role sáčků do vyčerpání zásob. A kde a kdy?
4: Výdej bude probíhat od pondělí 5. října v zákaznickém centru technických služeb města Přerova, Palackého ulici číslo 1. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
3: Říká mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Přesun sportovišť v Hanušovicích na Šumpersku. Město přesune do nových lokalit fotbalové hřiště i tenisové kurty, které zasáhla před 2 lety povodeň. Stěhování ze záplavové zóny vyjde až na 100 milionů korun a skončit má do roku 2030.
1: Sport.
3: Přerovská tenisová hvězda Linda Nosková září na turnaji WTA v Pekingu. Postoupila do 3. kola, když v pátek přemohla 2-0 na sety Rumunku Ruseovou. Dále jde i olomoucká rodačka Karolína Muchová po výhře 2-0 nad Britkou Bolterovou.
1: Rádio Hana.
5: S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
6: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Těšíme se na prosluněný víkendový den. Rtuť teploměru se nám může vyšplhat k 20 až k 24 stupňům. Foukat nám bude jen slabý větřík. Biozátěž bude na jedničce, tedy na nejlepším stupni. Dýchat by se nám tedy mělo krásně. Podobný scénář pak očekáváme taky v neděli. Prostě počasí, které nás během víkendu vyloženě láká na nějaký ten výlet nebo procházku.
1: Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: se nám zpívají White Snake. Nahane aktuální čas 7.13. Možná máte chuť na burger, na guláš, anebo spíš potřebujete doplnit svůj podzimní šatník. Rozhodně poslouchejte dál, protože my víme, kam vyrazit, pokud vás tahle ta témata zaujala. Před 7:30 budeme samozřejmě vidět víc. A teď už pro vás máme taky naše víkendové horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
0: Berani, narušte svůj stereotyp a udělejte o tomto víkendu něco jinak. Býci, u vás to na celé čáře vyhrává lenošení a sladké nic nedělání. Blíženci, moc nepřemýšlejte, prostě si jen užívejte babí léto. Raci, klidně se vrhněte do nových aktivit. Lvi, procházka na čerstvém vzduchu dokáže hotové divy. Pany, máte spoustu nápadů, ale zatím si je schovejte do šuplíku. Váhy, během volna si užijete několik neplánovaných setkání. Štíři, pokud si chcete vyčistit hlavu, tak si udělejte menší výšlap. Střelci, mějte se rádi, je to velmi důležité. Kozorozi, natankujte novou energii a nechte svět běžet jen tak. Vodnáři, po celý víkend budete mít úsměv na tváři. A co my ryby, nechceme nic komplikovaného, jenom klid, lásku a jistotu.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Ráno na Hana.

0: Nahané, jedeme dál. Nahané si hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku už bude 7:30. Je tady sobota a my pro vás máme tipy, kam můžeme společně vyrazit. V Olomouci máme ještě dnes a zítra oblíbený Burger Street Festival, jako vždycky na Šantovce. V Konici se dneska soutěží o zlaté šufan ve vaření kotlíkového guláše. Součástí je i braný závod na hřišti u komunitního centra. V Konici zahájení v 8:30. A je tady ještě jedna pozvánka, dneska se totiž koná podzimní týnecký bazárek. Bude oblečení pro děti i pro dospěláky a vlastně začínáme už v 8 ve Velkém Týnci, ve Společenském domě. Tak schválně, kde se o tomto víkendu potkáme?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Dobré ráno, Nahané.
10: Dobré ráno.

0: Na Hané posloucháme ten nejlepší hudební výběr. 7.41 aktuální čas, tohle je Debbie a její Touch the Sun. Tak my se samozřejmě můžeme kouknout do toho podzimního slunčka, můžeme se u toho šklebit, nebo se můžeme usmívat. Každopádně užíváme si sobotu a půjdeme třeba na procházku a budeme se brouzdat listím a možná taky budeme sbírat kaštany. Otázka zní, proč nás to tak baví, k čemu je to dobré?
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti, kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když se s nimi

0: vyrovnáváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno.

0: co spí. Tak tohle to je novinka, tady u nás nahne, ano, vítězové letošního radiotalentu. Chlapci z Bratislavy, jinými slovami, díky moc. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr, samozřejmě i po 8 hodině.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Nahne zavzpomínáme na Michaela, na George Michaela. Budou taky mandraže. A když už je víkend, bude tady i Weekend. Díky moc, že posloucháte, že si s námi užíváte sobotu v plné parádě.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na zprávy. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
2: Sport.
4: 7. kolo hokejové extraligy nebylo pro tým HC Olomouc šťastné. Mora prohrála v Liberci 0-2 a momentálně je v tabulce poslední. A rovnou je tu pozvánka na nedělní hokej. Hanáci se zítra utkají doma s Třincem. Začátek je v 17 hodin a naše rádio bude fandit s vámi.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, taky o tomto víkendu babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Dnes i zítra nás na Moravě čeká většinou sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sichravo, žádný slejvák. Zkrátka ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že rána jsou chladnější, takže i v neděli po ránu vytáhneme oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko, jako dneska.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci klasika, radary kontrolují naši rychlost. Na Okružní, na Přerovské, taky na Slavonínské a na Jižní. S omezením se v těchto dnech počítá na D1, na exitu Přerovich. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dlouhodobou uzavírku na ulici Havlíčkova. Opravují tu vodovodní potrubí až do 13. listopadu. Na cestách buďte pokud možno v klidu. Ono vám nic neuteče, ani neujede.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Víkend společně.
2: Radio. Nejlepší hudební výběr.

0: Je ráno, je tady sobotní ráno s rádiem Hana, 8 hodin, 11 minut. Zdravíme všechny, o 8:30 spolu vyrazíme na víno, na burčák, na topinky, nebo třeba taky na bonzaje. Určitě poslouchejte dál, ať načerpáte nějakou tu víkendovou inspiraci. No a protože tady sobota, tak samozřejmě, že i dnes tady máme speciální kalendárium.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil, to znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
2: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
0: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
3: Kde slaví Bohumilové?
4: Takže tu máme
3: ostře sledované Bohouše.
4: Dneska neobsluhujeme anglického krále.
3: Obsluhujem Bohouše, toho milujeme stále.
4: Ah.

0: Nahne s tímhletím songem vracíme zpátky devadesátky, užíváme si romantiku. Tohle je Stevie B. Sobotní ráno s Rádiem Hana, je skoro 8:30. Otázka zní, jak si vlastně užíváme ten první říjnový víkend, jestli pak lenošíte, anebo spíš vyrážíte do nějaké akce. Klidně nám napište i na náš Facebook a my vás Nahne budeme průběžně pozdravovat. Jinak připomínáme, že ještě dneska v Olomouci pokračuje jedna speciální akce, jsou to podzimní vinné slavnosti na Dolním náměstí, takže zase bude víno a burčák, bude i cymbálovka, jazz a rock. Jinak o tomto víkendu se na Pádle v Horce konají topinkové hody a je tu i Floria podzim na Kroměřížském výstavišti ještě dnes a zítra, což znamená podzimní vychytávky pro naši zahrádku, navíc taky unikátní expozice bonzají a je tu i program pro děti. Tak co u vás vyhraje? Vínko, topinky anebo bonzaje?
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš. Už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
6: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly Anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Ať je fešák.
11: A má krásný oči.
12: Ať je vtipnej.
11: A chytrej.
13: A zajištěnej.
12: A hlavně, ať není ženatej.
10: Holky, nechceme toho trochu moc?
14: Tak jsem tady. Ahoj všem.
15: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
10: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
16: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
17: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
16: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
17: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
16: Buďme u toho.

0: Go West. Tak, tohle to jsou Pet Shop Boys. Řeknu vám to asi takhle, ve městě a i v dědině hraje Hana jedině. A my samozřejmě na Hané taky vždycky pravidelně sledujeme dění v našem regionu. A teď už si třeba konkrétně povíme, jak se dá vylepšit život na venkově.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zchátralá stará škola, na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
3: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
2: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
3: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, tak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
2: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
3: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
2: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
3: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
2: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
3: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Ať už jsme doma v práci nebo na cestách, taky o víkendu je tu s vámi a pro vás Rádio Hana nejlepší hudební výběr a ten si budeme hrát rozhodně i po 9. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba In Excess. O životě nám zaspívají No Name.

0: Čas na Hané vám dál přejeme, pohodovou sobotu.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Choboutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
4: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 4 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaných, vysne čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
3: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
2: Přerov aktuálně.
3: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Dnes večer se v Pražském národním divadle budou udílet prestižní ceny Itálie za ty nejlepší jevištní výkony v Česku. Ocenění za špičkovou uměleckou práci v činohře, opeře nebo baletu si letos převezme celkem 20 laureátů. A Natálie pomýšlí také olomoucká scéna. Má 7 nominací, muzikál Evita boduje hned 4x.
1: Sport.
3: Jak už od nás víte, olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás na tenhle víkend nachystali speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace. A je tady i výstava ikonických amerických automobilů a motorek.
1: Počasí.
0: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude, víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20, takže na venkovní aktivity značka Ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Klasickou policejní hlídku dneska můžeme potkat na D1 na exitu Kroměříž Východ a nebo Hulín Západ a hlídku jí prý taky v Hulíně na Holešovské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dneska silnější provoz, zejména kolem zdejšího letiště, kde probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak pozor, ať zbytečně neskončíte v nějaké neplánované koloně. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

Tohle jsou nahané In Excess a vzpomínka na rok 88, kdy tahle ta australská parta přijíždí do šedivého socialistického Československa, aby tu natočili svůj ikonický videoklip Never Tear Us Apart. Nahané, jedeme dál. Před půl desátou vás určitě vezmeme do kina na nového Toma Cruise.

0: lásku. O životě a o lásce nám zpívají No Name na rádiu Hana. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku už bude 9:30. Krásně nám to spolu utíká. Venku je nádherně, můžeme vyrazit na nějaký ten výlet, ale můžeme taky společně vyrazit do kina. V Olomouckém Premier Cinemas o tomto víkendu nový Avengers, nebo V srdci divočiny s Bradem Pittem. A pozor, na programu je taky Tom Cruise jako tlustý, šedivý, nerudný digr. To prostě musíme vidět. No ale ještě předtím, jak říkám, pojďme se provětrat. Dneska máme třeba ústínské dýňobraní v Ústíně na zahradě u Kulturáku a dneska se také koná drakiáda v Čechách pod Kosířem na fotbalovém hřišti od 14. hodiny. Tak ať to fouká.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.
3: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
8: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elan Hana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23. 9.
2: Rádio Hana.

0: jste kdekoliv, díky moc, že ladíte Hanou. Jsme tady s vámi taky během prvního říjnového víkendu. Za chvilku je tu Nick Cave a Kylie Minogue, nebo taky kapela Krištof. No a pojedeme společně i na výlet. Vezmou nás furtovníci, protože na Hané to máme moc hezké. Ať už jsou to hory, doly, lesy, louky, a nebo třeba taky řeky.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Mohl hitmaker romantismu Bedřich Smetanu napsat místo Vltave třeba Bečvo? Na to jedem hledat odpověď do Týna nad Bečvo, kde je jediný muzeum tohoto skladatela na Moravě. Bedřich Smetanu sem jezdil k nevlastní sestře. Konkrétně toť s rodinou trávil prázdniny v letech 1852 a 1854. Před druhým pobytom bohužel omřela na tuberkulózu jeho dvouletá dcerka Gabriela. Expozice je ve zrekonstruovaném panským pivovaru a je přerozeně zaměřená hlavně na dobu, kterou Smetana v Týno trávil, ekdež s ohledem na zmíněnou rodinnou tragédiu to nebyl čas úplně šťastný. Možná i proto se sem od drahé návštěvy až nikdy nevrátil. Smetanovo muzeum v Týno nad Bečvou je pravidelně otevřený do konce října, ináč se to dá domluvit.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

Posloucháte Rádio Hana, otázka zní, jak se máte, co děláte, jak si užíváte první říjnový víkend. Hned se podíváme na vaše tipy, na vaše pozdravy po 10. hodině, kdy si na Hané samozřejmě taky budeme dál hrát. Hit za

0: šanci dostane určitě od nás i Daniel Landa.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci.
0: Díky moc, že posloucháte zprávy počasí, doprava a máme všechno, co potřebujete. Teď je 9.56, jedeme dál.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rej.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
2: Sport.
4: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
2: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i v sobotu.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem dvacítky. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku teď můžeme potkat v Olomouci, na Velkomoravské, taky v Holici, na Hamerské, anebo v Hněvotíně, jak se jede kolem Hřbitova. Hlídka také na dálnici D35 Olomouc-Mohelnice, na exitu na Sobůrky a Litovel, další je na Přerovsku, v Henčlově, na ulici u letiště, anebo na D1, na exitu Hulín-Západ. A kontrolu máme také přímo v Hulíně, na Holešovské. A pozor, nehoda se momentálně řeší na Svitavsku u Opatovce. Stalo se to na tom železničním přejezdu. Auto tu narazilo do závory. Tak opatrně, s námi vždycky víte, co se děje na cestách, tak hlavně dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Rádio Hana.
2: A Jukebox.
3: Rádio
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Johana, náš sobotní jukebox, ve kterém mimochodem jako bonus někomu z vás rozdáme taky volňásky na příští týden na podzimní floru v Olomouci. Takže pokud napíšete, možná to tam cinkne na našem Facebooku, to žije. Máme tady spoustu pozdravů. Ptáme se vás, jak si vlastně užíváte ten první říjnový víkend, jestli spíš lenošíte nebo vyrážíte do akce. Posluchačka Helča Helenka opožděně slavila narozeniny, dneska výlet, zítra držíme palce na olomouckém hokeji, tak snad to tam padne. Zdeňka, ta dneska mi je okna a žehlí, zítra vyráží na fotbal do Kovalovic. A zdraví nás taky Lucie, která si dává šťavnaté burgery u olomoucké šantovky. Jasně, tady pokračuje Burger Street Festival. Tak vám přejeme krásný víkend a nahané dál samozřejmě hrajeme. Ten nejlepší hudební výběr posíláme Sabrinu Carpenter.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Hana jede dál nejlepší hudební výběr, za chvilku Luen nebo Dan Landam, taky Robbie Williams a samozřejmě budou tady vaše další tipy. Kam vyrazit o tomto víkendu? Může to být třeba výlet do Jeseníku anebo burčákový pochod. Ještě před půl jedenáctou si určitě na Hané povíme víc.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Ať je fešák.
9: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
11: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
10: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
13: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
14: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
15: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
14: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
15: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
14: Buďme u toho všetci spolu.
6: Rádio Hana
1: a Jukebox.

0: nahané Robbie Williams, který bude také hlavní hvězdou příští rok na Colors of Ostrava, to už fanoušci určitě vědí. Rádio Hana, sobotní jukebox, chvilku po půl jedenácté, vaše další tipy a pozdravy z Facebooku Rádia Hana, cestování, výlety, pochody a dobroty, máme tam všechno, tak jak si to užíváme teď během toho prvního říjnového víkendu, kam máte namířeno. Milada třeba jede do Jeseníku, na procházku, na obídek, pak muzeum i knajpů chodníček, takže pohodička zaručena. Jak píše Marcelka, dneska se koná burčákový pochod po Víceměřicích a okolí, začíná se ve 13 hodin. David, tak ten si šel odpočinout do práce, dneska vozí lidi vlakem na trase Přerov-Oničov a Janička ta už balí kufry na svoji podzimní dovolenou. Tak přátelé, ať už děláte cokoliv, ať už jedete kamkoliv, Rádio Hana pro vás má dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Tady je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
2: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Tak si nahané vracíme zpátky 80. Hrajeme si nejlepší hudební výběr. Máme tu další vzkazy a pozdravy z našeho sobotního jukeboxu. Za chvilku spolu vyrazíme na houby, na víno, na hokej, nebo třeba taky na rally, na valašskou rally. No a teď pro vás máme každopádně souhrn těch nejlepších tipů. Kam můžeme vyrazit spolu teď o víkendu?
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Je tady první říjnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Tak v Olomouci například na oblíbeném Burger Street Festivalu. Ten se jako vždycky koná na Šantovce. Jinak zítra, tady v neděli, jdeme v Olomouci na hokej. Mora bude hrát s Třincem. O tomto víkendu jsou na hradě Sovinci, Duchové a Dušičky. To znamená netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, pověstí a taky humoru. Dneska se také koná Den uniformovaných sborů na Kroměříž letišti. Je tady spousta hasičů a vojáků. V náměšti je dneska traktoriáda, která nabízí spanilou jízdu a opékání špekáčků na louce pod zámkem. Zítra, tedy v neděli, budeme mít vítání podzimu v kostelci u Marciánů. Čeká nás tu zdobení dýní, dílničky, i malování na obličej a také jízdy na koních. A v neděli bude v kině Štěpánov Maxi Pesfík v rámci programu Pohádky pod plátnem. Konkrétně tuhletu pohádku přečte dětem oblíbená olomoucká herečka Vladimíra Včelná a pak si taky vyrobíme něco na památku ve Štěpánovském kině v neděli od 15 hodin. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
3: Rádio Hana.
4: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Elánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Máme dál nejlepší hudební výběr, ať už s námi trávíte víkend jakkoliv a kdekoliv a podzimní plány máte všelijaké. Lucie a Lukáš hlásí z lesa, že houby rostou a že mají samozřejmě spoustu úlovků. Milunka vyráží s holkama na vinné slavnosti do Olomouce, tak na zdraví dámy. Andrejka ta vaří doma pro jedno dítě, zatímco druhé dítě vyslala na hokej do Čáslavy a ještě nám píše na Facebook Jaroslav, ten si užívá pořádný adrenalin na Líp Vsetín. Tak přátelé, vy si s námi rozhodně dál užívejte sobotu na Hané. Už za okamžik depešáci.
1: Rádio Hana.

0: Na Hané se blíží 11. hodina, my si dál hrajeme nejlepší hudební výběr a taky v té další 60-minutovce mrkneme na vaše pozdravy a vzkazy z Facebooku. Tak co tady bude konkrétně?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Třeba 90. a kapela Corlos. Taky Adam Ďurica. Nebo Jokery. 10.58 na Hané, jedeme dál.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
3: Kroměříž aktuálně.
4: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři. V Hranicích budeme mít příští sobotu podzimní farmářské trhy. K mání budou čerstvé sýry, med přímo od včelařů, domácí džemy a spousta dalšího regionálního zboží. Jak píše report CZ, do Hranic dorazí bezmála 40 stánků a vstup bude zdarma.
2: Sport.
4: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická, poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku, co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
2: Počasí.
0: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
5: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci bychom měli trošku zpomalit na některých ulicích, kde máme 30, ano, zóna 30 například na Svornosti, na ulici Krapkova nebo Kmochova, ať zbytečně neplatíte pokutu. S omezením v těchto dnech počítáme na D1, konkrétně na exitu Přerov jih, a máme dnes také hlášený silnější provoz v Kroměříži, zejména kolem zdejšího letiště, kde dneska probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak šetříme si nervy, spojku, brzdu i plyn a rozhodně si užíváme zbytek cesty.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Rádio Hana.
2: A Jukebox.
3: Rádio
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané hrajeme a bavíme, nahané samozřejmě, koukáme taky na náš rádiový Facebook, co tam všechno od vás máme, jaké pozdravy, jaké vzkazy v našem sobotním juboxu. Píše třeba Peťule, že dneska míří do Kostelce nahané na železného hasiče junior. Posluchačka Milena, tak ta má od rána šichtu a poslouchá rádio Haná, tak Mileno hlavně, ať to v práci rychle utíká s rádiem Haná. A ještě zdravíme Donne Milan, protože na Sokoláku se koná taky o tomto víkendu dýňobraní. Takže určitě můžeme zajít a dát si nějakou tu dýňovou dobrotu. Za okamžik posíláme další muziku, bude Adam Ďurica anebo Spice Girls.
1: Rádio Haná.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: je Rádio Hana.
1: Zatancuj si so mnou.

si so mnou. Dievča plavo v lase, jedna pieseň skončí a druhá začne zase.

0: jsou si se mnou, tohle je nahané Adam Ďurica, sobotní jukebox, víkendové aktivity. Za malou chvilku budeme tak trochu makat na zahradě, ale vlastně budeme i lenošit. Mrkneme se na další pozdravy z našeho Facebooku.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
3: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Tady je Radio Hana.

0: Je to s vámi a pro vás vaše víkendové rádio Hana. Ano, máme tady první říjnovou sobotu. Otázka zní, co pak děláte, jestli pak lenošíte nebo třeba vyrážíte někam do akce. Máme tady další vzkazy a pozdravy z našeho rádiového Facebooku. Píše Silvie, že zazimovává zahradu a Lucie ta rovnou sbírá brambory a řepu. Jiřík zvolil naprosto jinou taktiku, ten má v plánu jenom lenošit. Práce nemá šanci. Vladimíra, tak ta bude dneska odpoledne v Olomouci na Burger Festivalu a navštíví taky vinné slavnosti. Mimochodem, ty se konají na Dolním náměstí. A když už jsme tady, tak zahrajeme taky pro Kristýnku alias Habibí, která má dneska službu ve studiu G21 právě na Dolňáku v Olomouci. Tak posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Posíláme Nika Kejmena.
1: Rádio Hana a Jukebox.

0: Máme správně naladěno, tohle to jsou šumperští Radečci, mimochodem zpěvák Tomino se letos účastní televizní show, taneční show Stardance. Už v pondělí s námi pozdílí svoje pocity, jak se těší, jak je nervózní, moc se na to těšíme, samozřejmě, že Tomínovi držíme palce. To ale až v pondělí. Je tady sobota a my jdeme ulovit lovce balíčku.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: A do rádia nám na mobil přišlo SMS-ka. Cože, píše se v ní, balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co? My něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu. Rádio Hana.

Stano se vedeme, co tím, jsme tady opravdu pro všechny, vaše víkendové Rádio Hana, sobota, možná dneska pracujete, možná doma pečete něco dobrého, nebo třeba balíte kufry na podzimní dovču a možná jdete v Olomouci na burger, na vínko, nebo prostě jen tak lenošíte. Ano, i pro vás je to Rádio Hana, posíláme dál nejlepší hudební výběr.

0: Sobotní Jukebox finišuje jako bonus dneska lístky na podzimní floru Olomouc na příští týden na Horty Komplex. Vybrali jsme ze všech příspěvků a vstupenky na floru od nás má Kristýnka Habáňová z Olomouce, takže gratulujeme. Zítra budeme rozdávat další dva lupeny, těšte se a dneska po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Simply Red. Bude taky PH. A nebo úžasná zpěvačka Ray. 11.57 a na Hané jedeme dál.
2: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom report.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
2: Sport.
3: 7. kolo hokejové extraligy nebylo pro tým HC Olomouc šťastné. Mora prohrála v Liberci 0-2 a momentálně je v tabulce poslední. A rovnou je tu pozvánka na nedělní hokej. Hanáci se zítra utkají doma s Třincem. Začátek je v 17 hodin a naše rádio bude fandit s vámi.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, tak i o tomto víkendu babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Dnes i zítra nás na Moravě čeká většinou sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slejvák. Zkrátka ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že rána jsou chladnější, takže i v neděli po ránu vytáhneme oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko jako dneska.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci Holici, na Hamerské ulici, kontrola taky ve Svitavách, na Hlavní anebo na Jana Želivského. A pozor, větší nehodu máme hlášenou na Blanensku, opatrně na silnici Šebetov-Kořenec, je to bouračka i se zraněním. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Krásný víkend, krásnou sobotu. Moc díky, že trávíte čas ve společnosti našeho rádia. My se ještě v téhle hodině podíváme do sobotního kalendária a zjistíme, kdo dnes slaví svátek a jaké osobnosti mají narozeniny. Tak zůstaňte s námi a my už jedeme dál na té správné vlně.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Poledne na Hané.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
7: Ahoj, tady Kuba Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
9: Ať je fešák.
10: A má krásný oči.
11: Ať je vtipnej.
10: A chytrej.
12: A zajištěnej.
11: A hlavně, ať není ženatej.
13: Holky, nechceme toho trochu moc?
14: Tak jsem tady. Ahoj všem.
15: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
13: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
16: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
17: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
18: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kbcz.

0: kalendárium.
1: Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil, to znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
2: Jinak blbě, že nemám ani tušku.
1: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
3: Kde slaví Bohumilové?
4: Takže tu máme
3: ostře sledované Bohouše.
4: Dneska neobsluhujeme anglického krále.
3: Obsluhujem Bohouše, toho milujeme stále.

0: ať jsou na vás všichni milí.
1: Jako vy na ně.
2: Všechno nejlepší!
3: Rádio Haná, kalendárium.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Čau, čau, tady je Mikael. Tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: 6 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v Olomoucké pevnosti Poznání.
3: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný, kde se čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
2: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
1: Přerov aktuálně.
2: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Dnes večer se v Pražském národním divadle budou udílet prestižní ceny Itálie za ty nejlepší jevištní výkony v Česku. Ocenění za špičkovou uměleckou práci v činohře, opeře nebo baletu si letos vezme celkem 20 laureátů. A Natálie pomýšlí také olomoucká scéna. Má 7 nominací, muzikál Evita boduje hned 4x.
0: Sport.
2: Jak už od nás víte, olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás na tenhle víkend nachystali speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace. A je tady i výstava ikonických amerických automobilů a motorek.
0: Počasí.
4: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude, víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20, takže na venkovní aktivity značka ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
5: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerova, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. Jinak stacionární radary nám měří rychlost například v Droždíně na Gagarinově nebo taky v Prostějově na Brněnské a ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dneska silnější provoz, zejména kolem zdejšího letiště, kde probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak pozor, ať zbytečně neskončíte v nějaké neplánované koloně. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: přejeme pohodovou sobotu a moc díky za váš poslech. Víkend je ideální čas na zajímavá a inspirativní témata, ať už jsou to baseballové oslavy v Olomouci nebo vylepšování života na venkově. Za nějakých 15 minut je tady ve vysílání náš speciální host a ten nám řekne víc. Nalaďte se na pohodovou vlnu a poslouchejte dál.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme sobotu na jedničku.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
8: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
10: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
12: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
11: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
12: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
11: Buďme u toho všetci spolu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodným programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
2: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
2: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Rádio Haná. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem 20. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Kytnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
5: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: článků na našich oblíbených regionálních webech. Projdeme si ta nejzajímavější témata, o kterých se aktuálně píše. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Rádio Hana. Milujeme víkend.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Milé dámy, zapište si do kalendáře. Čtvrtek 8. října, Blažejské náměstí 7, Olomouc. Podzimní bazárek v rádiu Hana. Stylové kousky za pár korun a pomoc pro psí domov pod křídly anděla v jednom. Váš nákup, jejich bezpečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna. O tomto víkendu startuje volejbalová extraliga žen. Po letech bez Olomouce. Nicméně náš kraj v ní bude mít i tak tři zástupce. VK Prostějov, RC Europe Přerov a TJ Sokol Šternberg. Další podrobnosti o volejbalové extralize pro nás má Deník.cz. Rozhodně jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Haná.
1: Posloucháte Rádio Haná.

Víte, že Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři. V Hranicích budeme mít příští sobotu podzimní farmářské trhy. K mání budou čerstvé sýry, med přímo od včelařů, domácí džemy a spousta dalšího regionálního zboží. Jak píše report CZ, do Hranic dorazí bezmála 40 stánků a vstup bude zdarma.
0: Sport.
4: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická. Poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
0: Počasí.
5: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Sternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
0: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci se chystají další dopravní omezení. Uzavírku budeme mít příští týden na Lipenské od 5. do 9. října. Důvodem je tady demontáž vedení nízkého napětí. A od pondělka by měla být zavřená taky Jeremiášova na Nových Sadech. A pozor, ještě nás čeká omezení na silnici 47 v Hranicích. Po víkendu tu začne na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde zhruba o kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny.
7: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami, svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
5: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Ať už na dálnici nebo ve městě, naše rádio je s vámi vždycky na cestě.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Krásné odpoledne, moc děkujeme za přízeň. Víkend je v plném proudu a byla by škoda ho strávit jen doma. Za chvíli pro vás budeme mít skvělé tipy na ty nejzajímavější akce a výlety. Ať už půjdeme na hokej, Dušičkový hrad nebo na traktoriádu. Hlavně, že budou zážitky. Nechte se inspirovat ještě v téhle hodině a my si už za chvilku hrajeme dál hit za hitem.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Jako Brousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
2: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
4: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
2: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
4: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Kam vyrazit?
1: Je tady první říjnový víkend a my víme, kde se skvěle pobavíme. Tak v Olomouci například na oblíbeném Burger Street Festivalu, ten si jako vždycky koná na Šantovce. Jinak zítra, tady v neděli, jdeme v Olomouci na hokej. Mora bude hrát s Třincem. O tomto víkendu jsou na hradě Sovinci, Duchové a Dušičky. To znamená netradiční kostýmované prohlídky plné tajemství, záhad, pověstí a taky humoru. Dneska se také koná Den uniformovaných sborů na Kroměří v Českém letišti je tady spousta hasičů a vojáků. V náměšti je dneska traktoriáda, která nabízí spanilou jízdu a opékání špekáčků na louce pod zámkem. Zítra, tady v neděli, budeme mít vítání podzimu v kostelci u Marciánů. Čeká nás tu zdobení dýní, dílničky, i malování na obličej a také jízdy na koních. A v neděli bude v kině Štěpánov Maxi Pesfík v rámci programu Pohádky pod plátnem. Konkrétně tuhletu pohádku přečte dětem oblíbená olomoucká herečka Vladimíra Včelná a pak si taky vyrobíme něco na památku ve Štěpánovském kině v neděli od 15 hodin. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezábava.cz.
3: Tady je Radio Hana.

0: hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na zprávy. Ze starých škol a far mohou být dostupné nájemní byty. To je novinka, kterou chystá Olomoucký kraj. Připravuje totiž pro obce dotační program za 30 milionů korun. Peníze mají umožnit praktickou záchranu zchátralých budov. Píše o tom Report.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Anketa Strom roku vrcholí a v superfinále o titul Strom čtvrtstoletí je z Olomouckého kraje 400letý dub ze Skaličky na Hranicku. Lidé mohou pro svého favorita hlasovat na webu stromroku.cz a to až do pondělí 5. října. Nemocnice v Blansku má za sebou první krok rozsáhlé modernizace. Otevřela novou rotační jednotku s 21 lůžky za asi 150 milionů korun. Bude fungovat jako lůžkové zázemí pro různá oddělení během jejich rekonstrukce. Na noční obloze teď můžeme snadno zahlédnout planetu Saturn. Během podzimu má ideální podmínky pro pozorování. Nyní září tak jasně, že ji spatříme i pouhým okem a s hvězdářským dalekohledem pak uvidíme i její prstence.
0: Sport.
2: Sedmé kolo hokejové extraligy nebylo pro tým HC Olomouc šťastné. Mora prohrála v Liberci 0-2 a momentálně je v tabulce poslední. A rovnou je tu pozvánka na nedělní hokej. Hanáci se zítra utkají doma s Třincem. Začátek je v 17 hodin a naše rádio bude fandit s vámi.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, tak i o tomto víkendu babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Dnes i zítra nás na Moravě čeká většinou sluníčko s trochou mraků a na teploměru příjemných 20 až 23 stupňů. Žádné sychravo, žádný slejvák. Zkrátka ideální čas vyrazit na procházku. Nicméně stále platí, že rána jsou chladnější, takže i v neděli po ránu vytáhneme oblíbený svetr, ale odpoledne už to bude zase na tričko jako dneska.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci klasika, radary kontrolují naši rychlost. Na Okružní, na Přerovské, taky na Slavonínské a na Jižní. S omezením se v těchto dnech počítá na D1, na exitu Přerovich. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dlouhodobou uzavírku na ulici Havlíčkova. Opravují tu vodovodní potrubí až do 13. listopadu. Na cestách buďte pokud možno v klidu. Ono vám nic neuteče, ani neujede.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
5: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: večera si to sama. Seber si to sama.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Příjemné víkendové odpoledne. Díky, že posloucháte dál tu nejlepší muziku nonstop. Podzim je sice tady, ale podzimní počasí ještě ne. Dál je tady velmi příjemné babí léto a to nám může ušetřit i peníze. Nevěříte? Tak poslouchejte dál, podrobnosti tady máme už do 20 minut.
2: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
0: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo, za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.

0: Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Honza Vašíř. Už ve středu pořádáme v olomouckém Arxu koncert Hana Elan Revival, takže určitě přijďte a poprosil bych zahrát nějakou pěknou pecku od Lánu. Děkuju, Honza Vašíř.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Co je doma, to se počítá. A platí to i o penězích, které nám díky teplejšímu podzimu zůstávají ve šrajtofli. My často slyšíme tady v rádiu, ať už to teplo konečně skončí, ať už je chladnější podzim. No, jenomže, když je venku přes 20 stupňů a svítí sluníčko, tak doma máme příjemně bez radiátorů. Nemusíme topit a každý takový den nám snižuje účet za vytápění. Kolik přesně? V malém zatepleném bytě to může být jenom pár desítek korun, u velkého nezatepleného domu je to klidně mnohem víc, třeba i stovky korun. Záleží na bydlení, na topení i na ceně energie. Mimochodem, u centrálního vytápění se dodávka tepla omezuje, pokud průměrná venkovní teplota překročí dva dny po sobě 13 stupňů a nemá se znovu ochladit. Takže odteď už na teplý podzim nenadáváme. Sluníčko nám totiž nejenomže zlepšuje náladu, ale i přikládá zadarmo do kamen. A co vy? Už chcete chladnější počasí? Nebo jste rádi za každý další den bez topení?
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Jsme Rádio Haná.

0: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
2: Děkujeme, že jste s námi. Posloucháte zprávy. U Olomouce se bude kácet. Lesy města Olomouce zahájí 6. října plánované těžební práce v Chomoutově. Dělníci nejprve začnou kácet v okolí fotbalového hřiště a poté se přesunou do lokality Opičí u řeky Moravy. Práce na místě potrvají 5 až 10 dní a omezí dočasně běžný pohyb návštěvníků lesa. Jak vypadají unikátní barokní groty? Umělé jeskyně objevené v přízemí kroměřížského zámku. Můžeme se podívat na jejich 3D modely. Ty vytvořil na 3D tiskárně Jan Brus z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a k vidění jsou nyní v olomoucké pevnosti Poznání.
3: Tiskárny jeli více než 100 hodin, bylo jich několik, materiálu bylo asi 55 kilo, 100 metrů drátu, je tam asi 40 světýlek, jsou tam různé aktory, jako spínače a jsou tam hlavně ty dvě fontány, kde teče voda, je tam okruh udělaný. Vesně čerpadla honí vodu tam a zpátky a celé to vlastně udělané na smyčce.
2: Doplnil k modelům barokních grot Jan Brus.
1: Přerov aktuálně.
2: Další krok ke stavbě jihozápadního obchvatu Přerova. Stavební úřad schválil územní rozhodnutí pro první etapu stavby. Olomoucký kraj, který stavbu za 600 až 700 milionů korun zafinancuje, chce práci zahájit v letech 2028 až 2029 a ulevit tak provozu ve městě. Dnes večer se v Pražském národním divadle budou udílet prestižní ceny Itálie za ty nejlepší jevištní výkony v Česku. Ocenění za špičkovou uměleckou práci v činohře, opeře nebo baletu si letos převezme celkem 20 laureátů. A Natálie pomýšlí také olomoucká scéna. Má 7 nominací, muzikál Evita boduje hned 4x.
0: Sport.
2: Jak už od nás víte, olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás na tenhle víkend nachystali speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace. A je tady i výstava ikonických amerických automobilů a motorek.
0: Počasí.
4: Plánujete si o tomto víkendu výlet na kole nebo grilovačku na zahrádce? Proč ne? Víme, jak bude, víme, že babí léto nám dál fandí. Dneska a taky v neděli počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami kolem 20, takže na venkovní aktivity značka ideál. Tak šup šup, vyrážíme, dokud nám to sluníčko takhle parádně servíruje.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí kontroly na rizikových místech, jako je třeba v Holici, Náves Svobody, dále je to ulice Keplerová, Rooseveltova, Střední Novosadská nebo Švajcerova. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady máme dneska silnější provoz, zejména kolem zdejšího letiště, kde probíhá den uniformovaných sborů, což je opravdu velká akce. Tak pozor, ať zbytečně neskončíte v nějaké neplánované koloně. S naším rádiem vám každopádně dál přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Krásný víkend, krásnou sobotu. Moc díky, že trávíte čas ve společnosti našeho rádia. My se ještě v téhle hodině podíváme do sobotního kalendária a zjistíme, kdo dnes slaví svátek a jaké osobnosti mají narozeniny. Tak zůstaňte s námi a my už jedeme dál na té správné vlně.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
1: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.

0: Rádio Hana.
1: Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil, to znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
2: Je tak blbě, že nemám ani tušku.
1: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
3: Kde slaví Bohumilové?
4: Takže tu máme
3: ostře sledované Bohouše!
4: Dneska neobsluhujeme anglického krále.
3: Obsluhujem Bohouše, toho milujeme stále.
4: Ah.

0: ať jsou na vás všichni milí.
1: Jako vy na ně.
2: Všechno nejlepší!
3: Rádio Hana, kalendárium.
4: Rádio Hana.

0: partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rej.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
2: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Radio Hana. S námi máte přehled
1: i v sobotu.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že celá Morava má pro nás dál babí léto v plné parádě. Oba víkendové dny opět nabízí sluníčko a teploty nejčastěji kolem 20. Klidně si zarezervujeme místo na nějaké zahrádce. Mimochodem, nejvíc teplo je vždycky od 12 do 4. Výhledově až do středy budeme mít vesměs polojasno a zatím to vypadá, že podzim se ohlásí ve čtvrtek, kdy to bude s občasným deštěm a následně v pátek se pak i ochladí na nějakých 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a v Olomouci, jako obvykle, prosíme řidiče, aby opravdu dodržovali 30, například na Svornosti, na ulici Krapkova anebo Kmochova. Občas to tady rozjedete a pak třeba zbytečně platíte pokutu. Jinak připomínáme také dlouhodobé omezení v Dluhonicích u Přerova, kde máme rekonstrukci až do 20. listopadu. Je to zhruba půl kilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak vám přejeme plynulou jízdu bez zbytečných zádrhelů. S naším rádiem si vždycky užíváte každou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
4: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.
5: Rádio.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Přejeme pohodovou sobotu a moc díky za váš poslech. Víkend je ideální čas na zajímavá a inspirativní témata, ať už jsou to baseballové oslavy v Olomouci nebo vylepšování života na venkově. Za nějakých 15 minut je tady ve vysílání náš speciální host a ten nám řekne víc. Nalaďte se na pohodovou vlnu a poslouchejte dál.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 5. října bude hostem první náměstek hejtmana Vladimír Lichnovský. Nalaďte si nás.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
4: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci spolu.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zkátralá stará škola na návsi je opuštěná fara nebo roky prázdný obecní dům. Místa, kolem kterých chodíme a říkáme si, no to je škoda, tady by se dalo tak krásně bydlet. A přesně to se teď může v našem kraji změnit. Olomoucký kraj připravuje nový dotační program za 30 mega, který má starým obecním budovám vdechnout nový život a proměnit je v dostupné nájemní bydlení. Pomocí má především menším obcím, úkolem je i udržet na venkově mladé rodiny, učitele, zdravotníky a další potřebné profese. Potvrdí nám to i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, jak Olomoucký kraj vnímá situaci s dostupností obecního bydlení? Kde je největší problém?
2: Největší problém je s tou dostupností jako takovou. V podstatě obce mají určitě omezené rozpočty, dostupné nájemní a obecní teda bydlení není moc rozšířeno. Bohužel zas na druhou stranu je to velmi vyhledávané, protože jsou to regulované ceny a ceny, které zvládnou i mladé rodiny.
1: Co dalšího nejčastěji brání v opravách starých obecních budov a vytvoření nových bytů?
2: Jsou to finance určitě, ale nám vlastně nejde jenom o opravy starých obecních domů nebo bytů. My jsme udělali průzkum po obcích v Olomouckém kraji a zjistili jsme, že jim by někdy postačilo i přispět třeba na demolici tady takového starého objektu, tím, že se zaváží, že tam vznikne na tom pozemku uvolněném vlastně to nájemné bydlení. Takže nám jde o jednak to, aby ty staré budovy zmizely, jednak aby vznikly nové nájemní byty a v podstatě v rámci toho připravovaného dotačního titulu jsme schopni i třeba dělat obálku, to znamená fasádu nebo jenom elektroinstalaci a přispět vlastně obci k tomu, aby mohla začít realizovat.
1: Poslouchají nás teď i starostky, starostové, co by měli začít připravovat, aby měli co největší šanci podporu od kraje získat.
2: Zopakuju, že je to vlastně pro malé obce, protože tam mají největší problém vždycky s rozpočtem, takže je to pro obce do 1000 obyvatel. Musí se připravit tím, aby měli nachystaný projekt, protože my bychom rádi vlastně ten nový dotační titul vyhlásili hned od ledna 2027 a ti, co budou připraveni, budou mít projekty, tak budou mít přednost.
1: A kde zjistíme více informací o novém dotačním programu?
2: Samozřejmě jako vždycky na webových stránkách kraje, případně dotazem přímo na odbor strategického rozvoje Olomouckého kraje.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Jelínek. Děkujeme za tyto super zprávy a těšíme se na lepší venkov v našem kraji.
2: Také děkuji za zavolání a přeji krásný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Posloucháte Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Ať víte, co se děje, neseme vám zprávy. Centrum Loděnka roste v olomoucké zoo. Uvnitř bude největší hlubinné akvárium v České republice. Nádrž s objemem 350 tisíc kubíků pro žraloky a rejnoky a celé centrum mají být hotové v roce 2028. Loděnka už má téměř hotové základy.
2: Kroměříž aktuálně.
1: Kroměříž pokračuje v opravě historické radniční věže. Od června vidíme rekonstrukci fasády, hodin i kovových prvků a práce vyjdou na 10,5 milionu korun. Provádí je brněnská soukromá firma a rekonstrukci dokončí v červnu 2027. Při rekonstrukci došlo i na sejmutí Makovice kroměřížské radniční věže. Restaurátoři z ní vyjmuli 3 kovové tubusy s až 120 let starými dokumenty, fotkami i tiskovinami. Nálezy nyní podrobně zkoumají archiváři. V Hranicích budeme mít příští sobotu podzimní farmářské trhy. K mání budou čerstvé sýry, med přímo od včelařů, domácí džemy a spousta dalšího regionálního zboží. Jak píše report CZ, do Hranic dorazí bezmála 40 stánků a vstup bude zdarma.
0: Sport.
3: Blíží se nejslavnější domácí závod koní, Velká Pardubická. Poběží se v neděli 11. října. Obsazení 136. ročníku co do počtu nebude tolik výrazné, poběží 10 koní. Méně účastníků měl dostih naposledy v roce 1993.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20. Víme, jak se jezdí tady a připomínáme, že v Olomouci se chystají další dopravní omezení. Uzavírku budeme mít příští týden na Lipenské od 5. do 9. října. Důvodem je tady demontáž vedení nízkého napětí. A od pondělka by měla být zavřená taky Jeremiášova na Nových Sadech. A pozor, ještě nás čeká omezení na silnici 47 v Hranicích. Po víkendu tu začne na Olomoucké ulici výměna asfaltu. Jde zhruba o kilometrový úsek a práce potrvají asi 2 týdny.
5: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami s vodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
4: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Ať už na dálnici nebo ve městě, naše rádio je s vámi vždycky na cestě.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio, rádio, rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Hezkou sobotu vám všem. Jsme moc rádi, že víkendové chvíle trávíte s námi. Co nového a zajímavého se děje přímo u nás v regionu. Ještě v téhle hodině nahlédneme do článků na našich oblíbených regionálních webech. Projdeme si ta nejzajímavější témata, o kterých se aktuálně píše. Poslouchejte dál a dozvíte se víc.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
0: Rádio Haná.

0: čem se píše?
1: Čti za nároďák. Tahle akce míří do Olomouce. Vědecká knihovna nabídne zábavný program pro děti i dospělé. Už 9. října na talk show Jakuba Kniháka zve také Olomouc.cz. Na dvou regionálních tratích příští týden nepojedou vlaky. Bude to na trase Prostějov-Zbel a Prostějov-Senice. Jak píše Report.cz, důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna. O tomto víkendu startuje volejbalová extraliga žen. Po letech bez Olomouce. Nicméně náš kraj v ní bude mít i tak tři zástupce. VK Prostějov, RC Europe Přerov a TJ Sokol Šternberg. Další podrobnosti o volejbalové extralize pro nás má Deník.cz. Rozhodně jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Hana.
3: Víkend společně.
2: Rádio Hana.

Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý den.

0: dětí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vláci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska zase vyhrajem.
1: V Olomouci se představí soupeř Střince tuto neděli od 17 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás. Petr Gevize, obránce HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: worry, be happy.
1: Posloucháte hudbu přes nějakou aplikaci v mobilu?
2: A víte, že vám podle vašeho vkusu nabízí v podstatě pořád to samé?
1: A nebo hodně podobné?
2: Tím pádem neslyšíte nic nového, zajímavého a nerozšiřuje se vám hudební obzor.
1: Tohle u nás nehrozí.
2: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
1: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
1: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Haná.
2: To je nejlepší hudební výběr každý den.
0: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Vaše hvězdy známe jako svoje boty. Víte, že Lady Gaga uměla hrát na piano už ve 4 letech? Že Bryan Adams kvůli hudbě v 15 sekl se školou?

0: přistání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
0: Posloucháte hudbu přes nějakou aplikaci v mobilu?
2: A víte,

0: nerozšiřuje se vám hudební obzor.
1: Tohle u nás nehrozí.
0: My hrajeme vaše oblíbené hity 80. a 90. let.
1: K tomu navíc prověřené novinky a přidáváme také hudební špeky, které jinde neuslyšíte.
0: Hudební apka v mobilu může být fajn, ale nikdy nenahradí to, co posloucháte u nás.
1: Originální playlist vytvořený živou inteligencí každou hodinu a každý den jen pro vás. Rádio Hana.

Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý

0: nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
0: Rádio Hana.
2: 90 v 9.

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Rádio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: Rádio Haná.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu. Ráno.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je tady sobota, je 3. října, dneska máme Národní den bez cukru a prý je taky Světový den úsměvu. Narozeniny 3. října slaví zpěvačka a herečka, která rozhodně není nafrněná, to je Bára Poláková. Narozeniny má také švédská fotbalová hvězda Zlatan Ibrahimovič anebo herečka a zpěvačka Gwen Stefani. A svátek má Bohumil, to znamená, že slaví i Bohuš z dědictví.
2: Jinak blbě, že nemám ani tušku.
1: A pro každého Bohumila je tu dnes naše speciální sváteční hymna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
4: Nejlepší hudební výběr.
5: A

Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz. Radiohana.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Tohle je Rádio.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Vítejte u dalších zpráv. Tady víme, co se děje v našem regionu. Po celý říjen probíhá v Olomouci na Dolním náměstí výstava umění, které pomáhá. Pořádá jí mobilní hospic Nejste sami. Ve studiu G21 jsou k vidění obrazy, fotografie, mandaly i šperky. Pravidelně se tu mají konat také besedy. Jedním z hostů bude i fotograf Jindřich Štrajt.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Olomouci také pokračuje celorepublikový festival Den architektury. Na komentované procházky a exkurze můžeme jít až do středy 7. října. Letošní motto je Bydlím, tedy jsem. Architekturou ožívá také Šumperk. Jak píše Rejt.cz, akce tady do neděle nabízí filmové premiéry i diskuze o budoucnosti města. Nechvalně proslulá silnice smrti na Blanensku, tedy hlavní tah první třídy číslo 43 mezi Brnem a Svitavami, se možná dočká lepších časů. Příští rok má být totiž pro přípravu nové komunikace naprosto klíčový. Současná trasa už kapacitně dávno nestačí a její nebezpečnost bohužel potvrzují i další dvě tragické nehody z letošního září.
0: Sport.
1: Je tu skvělá zpráva pro hokejové fanoušky. David Pastrňák se jako nově jmenovaný kapitán Bostonu předvedl ve výborném světle. V napínavém zápase zámořské NHL si připsal dvě asistence a pomohl tak svému týmu udolat Winnipeg 4-3 po prodloužení.
0: Počasí.
2: Pranostika říká, že když fouká od východu, bude teplý podzim. My víme, jak bude, víme, že minimálně do středy tady máme babí léto a k tomu hlavně sluníčko. Změna má dorazit ve čtvrtek. To se objeví deště a přehánky a následně v pátek se taky trochu ochladí na nějakých 15 stupňů. Jinak o tomto víkendu máme dál většinou polojasno s odpoledními teplotami okolo 20.
0: Hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.